to chlapci jako strnci ostražití bdělí, co věděli, to pověděli. Pravdivý, jak jejich tvář obrazu v bystřině, zatímco v nedopitých žbáncích piva tvář starší.